0: Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové.
1: Kolik dnů byl mezi námi lhostejnosti stín.

Žalm 86, 10. verš. Protože jsi veliký a konáš divy, ty jediný jsi Bůh. Bylo mi 24 let, do té doby v naší rodině ani v mém okolí, kromě fascinace východním náboženstvím, jsme byli vlastně všichni vírou nedotčení. Žili jsme bez Boha, žili jsme bez víry. Mysleli jsme si, že jediné, co potřebujeme, je zdraví, peníze, štěstí a většina těch věcí, co se přeje, když máte narozeniny. Do té doby jsem si myslel, že skutečně nic víc nepotřebuju, než úspěch v podnikání. Rodiče měli malinkou firmičku, já jsem měl malinkou firmičku, pak jsem způsobil veliké dluhy a do doby, než jsem začal mít zkušenosti, sice ne s vážnými, těžkými, závažnými drogami, ale s malými drogami, tak jsem si myslel, že tak jako většina ostatních lidí, že mi něco v životě chybí. Nevěděl jsem, co nebo kdo to je, ale zrovna tak jako většina lidí okolo nás, jsem tušil, že nad námi někdo nebo něco je větší, silnější, něco, co nás převyšuje. A dokonce jsem se fascinován matematikou pokoušel vypočítat, jestli je Bůh. A sestavil jsem rovnici, na základě který jsem zjistil, že musí být Bůh. A stejně jsem se s ním nesetkal. A i s tím vědomím toho, že někdo nebo něco nad námi je, tak jsem se mu nedokázal ani přiblížit. A čím víc jsem se o to snažil, tím víc jsem zjišťoval, jak jsem sám. A i přesto, že jsem si myslel, že mám relativně dobrý život a že nikomu neubližuju a že v podstatě nejsem hříšný a tudíž nepotřebuji Boha, tak jsem se v jednu chvíli dostal do bodu, kdy jsem po jednom setkání, kde kamarádi namíchali něco do cigarety a dali jsme si něco hroznýho. Došel jsem večer domů, možná, že jsem mohl mít i halucinace, ale v jednu chvíli jsem seděl v křesle a čekal jsem, že přijde smrt. Nemohl jsem dýchat, nemohl jsem se hýbat. Měl jsem jenom vědomí toho, že mi můj život nejenom utíká skrz prsty, tak jak se to většinou ve světě říká, když se lidi ohlédnou za svým prázdným životem, ale věděl jsem, že já si můžu počítat minuty, že tak, jak se nemůžu hýbat, tak v jednu chvíli se pravděpodobně přestane hýbat i moje srdce jako sval. Stejně tak, jako se nemohly hýbat moje ruce jako jiné svaly. A oči a ústa. A to poslední, nad čím jsem přemýšlel, bylo to, jaký jsem žil život. Jak náhle všechny plány v podnikání, jak náhle všechny projížděný auta a vysněný, který si ještě koupím, jak náhle dům a všechno, co tak nějak v životě člověk by chtěl mít, je zbytečný. A bylo to prázdný a dovedlo mě to do bodu, kdy už se můžu dívat jen zpět. Jedna z posledních myšlenek, kterou si uvědomuju, nebo na kterou si vzpomínám, kterou si pamatuju, byla myšlenka, že jestli je Bůh, tak bych to chtěl zjistit. Jestli to přežiju, jestli se ještě někdy probudím, protože jsem cítil, jak už přestávám vnímat, tak jsem si říkal, jestli tohleto půjde ještě někam dál, tak bych chtěl zjistit, jak to s tím Bohem je. Myslím si, že dál už nebylo nic. Byla jenom tma. A přestože vím, že jsem se domů dostal někdy okolo 11. hodiny a byla tma, byl večer, a to paradoxně nejenom ten skutečný, ale i ten duchovní, i ten lidský.
Přišlo mi, že uběhla nějaká chvilka a otevřel jsem oči, bylo světlo, proti mně byly hodiny, na nich byly asi 4 odpoledne druhého dne a mě probudilo klepání na dveře. Na doopravdický dveře, tentokrát to ještě nebyly ty dveře toho srdce, tak jak se pán Ježíš připodobňuje běžně k tomu, kdo klepe na naše dveře, na dveře našeho srdce. Já jsem úplně v klidu vstal, jako kdyby se nic nestalo, s vědomím toho, že jsem si vzpomněl na to, co se mi honilo jako poslední myšlenky hlavou. Otevřel jsem dveře a tam stál dnes můj bratr Honza Žuha. A první slova, první myšlenka byla o tom, Jiří, já jsem uvěřil v Boha. Když si dávno jsem tě podvedl, půjčil jsem si peníze na to, abych se mohl koupit drogy. Teď jsem uvěřil, Bůh mě uzdravil. Já vůbec netuším, proč za tebou mám jít. Nemám ty peníze, abych tě vrátil, ale přišel jsem ti to říct. Já jsem se nezmohl na slovo, skoro mi vyhrkly slzy, protože jsem si vzpomněl na ty moje poslední myšlenky, kdy jsem si říkal, jestli je Bůh, tak bych to chtěl zjistit, jak to je. A najednou za mými dveřmi stál někdo, kdo mi o Bohu přišel říct. Přišlo mi to jako, že přestože jsem žil v životě, ve kterém jsem vyznával náhody, tak jsem si říkal, že tohle náhoda být nemůže. A přišlo mi, že mi Bůh dal šanci zjistit, jak to s ním je. Měl jsem spoustu otázek, zabalil jsem ho takovým množstvím otázek, že dělal, hele, na to já ti nejsem schopný odpovídat, já ti nestíhám, ale víš, pojď, je takový společenství, kde se scházíme a tam se o Bohu mluví, tam určitě ti někdo odpoví, tam přijď k nám. A tak jsem přišel. A poznal jsem tam svoji ženu, a za pár měsíců jsme plánovali svatbu. Dnes musím říct, chvála Bohu, tu ženu, kterou jsem tam potkal, mám za manželku a jsme spolu. A z mého úhlu pohledu jsme šťastní. Doufám, že je to tak oboustranné. Mohl bych vám vyprávět o tom, jak se můj život od doby, kdy jsem uvěřil, změnil. Mohl bych vám vyprávět o tom, jaký jsem možná žil skvělý život předtím, než jsem uvěřil. A těsně předtím, než jsem odjel dnes za vámi, tak jsem si pustil jednu úžasnou chválu. A motto té chvály bylo o tom, že pro tebe chci žít, pane Ježíši. Ty jsi důvod, proč zpívám. A přestože mě jsou zatím noty velmi skryty a jsou to pro mě značky, které co si znamenají a jednou je možná pochopím, domluval jsem se s dcerou Tereskou, že mi je vysvětlí a jednou možná budu zpívat jako člověk. Možná jako zpěvák. A budu chválit pána tak, že budu zpívat tak jako ostatní podle not a nebudu muset odezírat a nebudu muset vymýšlet si vlastní melodie a přizpůsobovat je těm ostatním, tak už teď vím, že pán Ježíš je ten důvod, proč chci zpívat, proč se chci zlepšovat, proč chci být lepší a přestože vím, že rozhodně dobrý nejsem, tak vím, že pán Ježíš dobrý je. A vím, že určitě, přestože ví, jací jsme všichni, a to zejména v těch oblastech, které jsou ostatním skrytý, ať už v tom dobrým, nebo v tom, s čím se běžně člověk nechlubí, tak vím, že on si nás vybral nejenom jako první, ale vybral si nás proto, abychom my ho mohli milovat. Abychom jemu, pánu Ježíši, mohli vydávat svůj život. A to nejenom jako sousled nějakých vzpomínek, ale především jako život, který právě teď v tuhle chvíli žiji a chci žít. Jako rozhodnutí jít za ním, oslavovat ho. A to nejenom povídáním, frázemi, ale především životem, který mnohdy není o slovech, ale o postojích, o tom, že ostatní na nás vidí, jak přemýšlíme. A přestože nám mnohdy vůbec přesně nerozumí, tak věřím, že má smysl pro Ježíše žít tak, aby byl
každým naším slovem, skutkem, činem, tím, čím jsme, aby byl oslavován. Moje svědectví bych ukončil tím, že probíhá. A chtěl bych, aby trvalo až do chvíle, než se s ním budu moct setkat.

Milí posluchači Rádia Pokoj, ve spolupráci s vydavatelstvím World Challenge vás pozýváme k poslechu kázání Davida Wilkersona.

David Wilkerson, Brzy přijde, probuzení svatosti. Na tento národ přichází probuzení svatosti. Jiskřičky již byly zažehnuty Duchem Svatým a kamkoliv teď cestuji, jsou tam znamení skvělého probuzení mnoha božích dětí, které hladoví a žízní po spravedlnosti. Bible předpovídá, že až přijde nepřítel jako povodeň, Duch Pánův proti němu vstyčí korouhev. Tou korouhví

je svatosť, pravá Kristova spravedlnosť. Tato krví zbarvená standarta se vstyčí nad bojišti hříchu a skaženosti velice brzy. Povstane mnoho hlasů volajících k Pánu. Očisti nás, zmocni nás, zvedni nás z bahna a špíny tohoto věku, přiveď nás zpět ke svatému žití a nebeskému postoji. Očisti nás a uchovej nás neposkvrněné od světa. Mladí křesťané a zvláště mladí služebníci jsou nabaženi a unaveni ze všeho hraní náboženských her. Jsou omrzelí ze všeho mezidominančního hašteření a hádek o doktrínách a učení. Hladoví po víře, která je uchová čisté a ryzí uprostřed hříšné a zvrácené generace. Začínají volat k Pánu po probuzení v naší zemi a po vizi Boží svatosti. Slyšel jsem jejich volání od pobřeží k pobřeží. V podstatě mi říkali, nechceme nějaký druh teologického systému. Jsme unaveni z materialistického vyučování a kázání, které nás zanechává tak prázdné a suché. Nechceme, aby se nám říkalo, jak být úspěšní nebo jak prosperovat. Jsme mladí, takže se nás netýká poselství o uzdravení. Potřebujeme být usvědčeni z hříchu, vědět, jak se rmoutit nad naším odpadlictvím a požitky milujícím chováním a zvyky. Chceme vědět, jak vydávat svá těla Kristu v úplném sebevydání a vědět, co to znamená být svatý. Potřebujeme evangelium, které nám ukáže, jak zůstat čistý v tomto špinavém věku. Věřím, že i teď je mé pero pomazáno Božím duchem, když vám říkám, že on přichází, aby ve své svrchovanosti pohnul svou církví a probudil ji nanovo do biblické svatosti. Boží vyvolení budou rozníceni ve svém vnitřním člověku. Duch bude usvědčovat a škubat a tahat, dokud věřící zase jednou nezatouží po duchovním očištění a osvobození z moci hříchu. Odpadlíci, chladní chodiči do církve budou otřeseni a usvědčeni mocným prozkoumáváním Ducha Svatého. Soud začne v Božím domě a Pánova svatost bude zjevena na vnitřním člověku. Tajný hřích vyjde všude na světlo a mnoho křesťanů bude usvědčeno a varováno Bohem, aby složili svůj hřích, zřekli se ho, nebo budou otevřeně a krutě souzeni. Vlažní, odpadlí služebníci uvidí, jak se v zemi vstyčuje korouhev svatosti. A buď se obrátí k Pánu s postem a modlitbami, se slzami a zbožným zármutkem, s pokáním, nebo se budou vzpouzet a utvrdí se ve své lhostejnosti, v prázdnotě a nezájmu. Ale já věřím, že každý pravý služebník Krista, který touží po obnovení čistoty v církvi, zakusí nové volání k pilné modlitbě a obnovenou zášť k soukromým i celonárodním hříchům. Uvidíme,
jak staromódní usvědčení Ducha Svatého dopadá jak na hříšníky, tak na křesťany v církvích po celém tomto národě. Považuji to za skutečnost Ducha Svatého. Již se to začalo dít. Během několika měsíců jsme obdrželi dopisy a telefonáty od různých služebníků po celé zemi, které nám vyprávějí o suverénním hnutí Božího Ducha v jejich církvích, kdy se celá shromáždění zcela otřásají mocným usvědčením Ducha Svatého. Pastoři hlásí obnovený důraz ve svých kázáních proti hříchu a kompromisu ve svých církvích. Hovoří o lidech, jak utíkají k oltáři a činí pokání. Křičí k Bohu po novém křtu lásky a očištění jejich duší. Přiznávají a zříkají se chamtivosti, hořkosti a světáctví. Jejich lidé se začínají odvracet od hříšného chování a způsobů a nastává návrat ke starým cestám spravedlnosti ve víře. Aniž by byli donuceni, začínají se postit a modlit za novou vizi milosti a milosrdenství. Mohu vám říci, že v mé vlastní službě mě Bůh obrátil na ruby. Četl jsem knihy, které psali svatí puritánští spisovatelé. Boží muži jako John Owen, Seabus, Goodwin, Baxter a další. Byl jsem šokován, jak daleko jsme se zatoulali od pánových cest. Prvotní církev chodila v Boží bázni a žili svaté, oddělené životy. Naši puritánští otcové byli zbožní a oddaní Boží muži, kteří nenáviděli hřích. Luther předtím, než zemřel, řekl: obávám se, že až odejdu, mé poselství bude zapomenuto. Stalo se přesně to, čeho se Luther obával. Zabloudili jsme daleko od reformační teologie. Zbožní reformátoři uplynulých staletí by nepřipustili soběstředné laciné evangelium, které se v současné době káže stolika kazatelen. Podobně jako dnešní mladí lidé jsem i já unaven z hraní duchovních her. Jsem unaven z líného, sebehýčkajícího, materialistického kázání a vyučování, které nás odvádí tak daleko od kázání pokání, svatosti a úplného sebevydání. Toto teď slyším, když klečím ve své skryté modlitební komůrce. Davide, přezkoušej sám sebe. Podívej se do zrcadla Boží svatosti. Zbav se všech hříchů a zkažeností, pýchy, ega a ctižádosti. Začni hledat Hospodinovu tvář s vřelostí a upřímností. Odvykni si a vyhýbej se věcem, materialismu, měj hlad a žízeň po skutečné spravedlnosti, Božímu daru skrze víru v Krista. Volej k Bohu ze svého zarmouceného srdce a modli se za čerstvé pomazání. Rychle utíkej do skrytého pokojíčku a hledej ho celým svým srdcem a duší. Kopej hlouběji v Božím slově.
usiluj o nové zjevení Boží děsivé svatosti. Nemiluj tento svět a vzdej se všech jeho potěšení. Vzdej se všeho, pokoř se a kaž proti hříchu a kompromisu se svatou horlivostí. Probuď Boží lid, kaž proti hříchu v Božím domě. Volej křesťany k pokání, nebojácně kaž, dokud se nedostaví zbožná lítost a zármutek pro hřích. Vyžaduj, aby se lidé pokořili a modlili se. Když Jan Křtitel prorokoval ohledně zjevení Krista, viděl ho přicházet se sekerou v jedné a věječkou, to je lopata na převívání obilí, v druhé ruce. A již jest i sekera ke kořenu stromů přiložena. Každý zajisté strom, který nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá. Jehož to věječka v ruce jeho a vyčistí humno své a schromáždí pšenici svou do obilnice, ale plevy páliti bude ohněm neuhasitelným. Matouš 3, 10 až 12. Jan neviděl Krista přicházet s pytlem dárků na zádech jako nějakého božského Santa Clause. Nepřicházel proto, aby lidstvo učinil prosperujícím a úspěšným. Přicházel se sekerou a s věječkou. Objevil se v Božím domě, aby ho vyčistil. Vyčistit znamená očistit, zbavit se, odnést to, co je nečisté. Věječka je Duch svatý, jehož mocný vítr se chystá odfoukat všechny plevy vlažnosti a hříchu z Božího svatého chrámu. Sekera je usvědčující moc Božího slova, které vychází pod pomazáním Ducha svatého. Naslouchej jazyku Janova proroctví. Kristus očistí, porazí, schromáždí, spálí, oddělí. Všechny kompromisy teď budou souzeny. Každá sobeckost a požitkářské šílenství bude považována za opovrhování jeho soudem. Žádné směšování s bezbožnými lidmi, kteří odmítají Krista, nebude promíjeno. On nebude šetřit ani sekeru, ani věječku. Již dost dlouho čekal na svou vinici, aby nesla ovoce. Předstírání a faleš, škádlení, to jsou všechno plevy, které se musí odstranit. Náš Pán odřízne duchovní kořeny všech falešných proroků a pokrytců. Jen ti, kdo mají čisté ruce a ryzí srdce, vystoupí na jeho svatou horu. Odmítne své vlastní oltáře a odvrátí se od mnoha církví, pokud tam nebude probuzení k pokání. Pokud neslyšíš tento druh kázání ze své kazatelny, pak se obávám, že buď pastor nebo učitel ztratili pomazání, nebo jsou to učitelé, kteří milují lechtání svrablavých uší. Kázání a vyučování, které nejvíc těší Boha v těchto posledních dnech, je takové, které přikládá sekeru ke koření hříchu v našich životech. Potřebujeme kázání, které námi otřese do hloubky našich srdcí,
které odhalí každý tajný hřích a milování světa. Potřebujeme a brzy dostaneme více kazatelů a učitelů, kteří budou mít ve svých rukou meč, aby sekli až do morku kostí a vyvolali skutečné pokání a zřeknutí se hříchu. Jestliže já jako služebník evangelia ve službě Pánu na plný úvazek s knihovnou lemovanou zbožnými knihami, s božím povoláním, jsem padl pod rozžhaveným usvědčováním Ducha Svatého, tak můžeš i ty. Neuvědomoval jsem si, jak mé srdce ochladlo. Neměl jsem takovou nenávist k hříchu, jakou jsem měl mít. Nevěděl jsem, že se do mé duše pomalu vkladl svět a způsobil, že jsem se stal duchovně slabým a suchým. Již jsem se nepostil ani neležel tváří k zemi v jeho svaté přítomnosti. Dokud mě jeho božská svatost neobměkčila a nezlomila. Myslel jsem si, že jediný půst, který je dnes nutný, je Izaiášovo osvobodit zajaté a zvedat těžká břemena chudým. Ale používal jsem to jako omluvu, abych se nemusel vzdát ani jednoho jídla, místo kterého bych měl čas na modlitbu. Byl jsem jedním z těch kazatelů, kteří se tak pohotově vychloubali. Odmítám se dívat do svého srdce. Vím, že je hříšné. Tak jen nechám Ježíše, aby mi všechno odpustil a zapomenu na to. To zní jako novozákonní teologie. Ale je to jen polovina pravdy. Nikdy se doopravdy nevzdáme naší přitažlivosti k hříchu. Nikdy se nedostaneme ke kořenům, dokud neuvidíme, jak nesmírně jsme hříšní a jak zoufale potřebujeme milosrdenství a milost Krista. My porážíme strom a ponecháváme kořeny, aby opět vyrašily ze země. O, ano, modlil jsem se a četl svou Bibli a kázal jsem a dával potřebným a miloval jsem svou ženu a své děti a myslel jsem si, že jsem dosti čestný, pokorný a upřímný služebník. Ale to bylo předtím, než mě Duch Svatý přiměl, abych se poctivě podíval do zrcadla jeho spravedlnosti. Viděl jsem v sobě věci, které mě šokovaly. Nebyl jsem úplně vydaný. Stále ještě mě svíraly lstivé druhy pýchy. Pomalu jsem byl jako jedem otravován láskou k pohodlí, snadnosti a uznání. Bylo to z největší části v podvědomí, ale stále ještě velice reálné. Ale Bůh mě ve svém milosrdenství probral. Vzal mě do svých soucitných paží a postavil mě zpátky na svatou zem. To je pouhý začátek a čeká mě dlouhá cesta, ale já se nikdy nevrátím. Byla i jiná období, kdy mě Bůh volal, abych šel celou cestou do hluboké a život měnící kapitulace. Ale byl jsem příliš zaneprázdněn, abych ho celé následoval. Ale tentokrát ne. Půjdu celou cestou, dokud mě nepokoří, neočistí
a nedá mi své roucho pravé spravedlnosti. Staly se ve mně změny a teď také i v mé službě ukazatelný. Součástí této očisty je i to, že se mění hudba na všech mých evangelizacích. Spolu se mnou dostala i naše hudební skupina pokyny od Ducha Svatého, aby zpívala a hrála jen chvály vyvyšující Ježíše a hudbu uctívání. Na našich shromážděních již nebude hudba, která vědomně imituje zvuk bezbožného roku nebo diskotékových skupin. Žádná zábava. Budeme prezentovat muziku, která sklidňuje divoké duchy, která vyvyšuje jméno Ježíš, která přiměje mladé lidi, aby se na sebe střízlivě podívali a začali hladovět po božích věcech. Vím, že mi spousta hudebníků uvěří, když tady a teď prorokuji, že Bůh odfoukne ze své církve všechnu hudbu, která uráží nebe. Věječka je v jeho ruce právě teď. Mnoho z moderní hudby jsou plevy a musí být odstraněny. Již brzy přichází den, kdy zpěváci a skupiny, které pokračují v šíření neposvěcené náboženské hudby, nebudou mít posluchače. Probuzení, obnovení mladí lidé, vedení Božím duchem, budou odstaveni daleko od veškeré muziky, která zní jako ozvěna vzpurné minulosti, včetně všech hudebních žánrů, které vynášejí zlo. Mladí lidé, kteří se vrátí ke svatosti a čistotě, budou mít uši pro hudbu, která je uzdravující a plná uctívání. Bůh učiní v hudbě novou věc. Vidím již dlouhý čas, že to přichází. Úplné očištění. Již se to začalo dít. Zrovna tento týden mi dvě další skupiny řekly, že na svých příštích albech uvedou více chval a uctívání. Jeden známý hudebník mi řekl, Bůh nedávno hýbal mým srdcem. Budu teď psát všechny své písně na kolenou. Už žádné hloupé, nesmyslné kousky. Nezáleží míž na prodej alb. Chci pouze sloužit lidem. Bůh mi slíbil, že mladí lidé budou mít radost a jednoho dne brzy dají přednost posvěceným zvukům ducha. Probuzení svatosti, které přichází, vrátí nádhernou, povznášející hudbu, kterou si Kristus přeje. Všechna probuzení svatosti ve všech minulých dobách byla doprovázena očištěním hudby v církvi. Toto proroctví poskytne pravé svědectví všem čtenářům tohoto poselství, kteří se modlí. Nepociťuješ i ty ve svém srdci svědectví, že přicházejí změny, očišťující změny? V tomto přicházejícím probuzení svatosti bude Bůh volat po oddělení se a závazku. Žádné další přikládání záplat na hřích. Hřích musí být nejen vyznán, ale opuštěn. Lidé, kteří o sobě prohlašují, že jsou spasení, ale kteří si zahrávají s cizoložstvím a smilstvem, na sobě ponesou skvrnu. Ti, kteří přicházejí uličkou, aby byli spaseni,
nevystačí s pouhým vyslovením jednoduché modlitby. Ne, musí být tak usvědčeni ze svých hříchů, že je budou nenávidět. Neodejdou z mých evangelizací s falešnou jistotou jen proto, že prolili pár slz a řekli krátkou modlitbu. Chci vidět, jak je Duch Svatý zasáhne takovým usvědčením, že uvidí nesmírnou hříšnost hříchu. A potom chci, aby v nich Duch učinil víc než jen emocionální povrchní dílo. Chci, aby viděli, jak jsou hříšní, jak jsou naprosto bezmocní. A potom chci, aby dostali zjevení milující milosti Ježíše Krista. A chci, aby vírou přijali dar jeho svatosti a spravedlnosti. Chci, aby si spočetli cenu, vzdali se světa, jeho potěšení a všech bezbožných přátel a úplně se obrátili a chodili s Bohem. Toto probuzení svatosti mnozí odmítnou. Budou ho nazývat návratem k zákonitosti. Řeknou, že to je kázání zákona. Řeknou, že to vede do otroctví, ale nemají pravdu. Také opovrhují zákonickou svatostí, ale probuzení, které vidím přicházet, je o pravé biblické svatosti. Bude zaměřeno na vnitřní pravdu a čistotu. Kristus se vrátí pro církev bez vrásky a poskvrny, ne pro církev, která se poflakuje na idealistických postelích pohodlnosti, snadnosti, chamtivosti a sobectví. Světáctví dostihuje boží lid a boží dílo to brzy musí zpochybnit. Ježíš neplakal pro Egypt, Řím nebo Řecko. On plakal pro Jeruzalém, jeho vlastní město, v němž žil jeho vlastní lid. Slovo říká, a ponižujíce se lid můj, nad nímž jest vzýváno jméno mé, modlili by se a hledali by tváře mé, a odvrátili by se od cest svých zlých, já také vyslyším je z nebe a odpustím hřích jejich a uzdravím zemi jejich. Druhá Paralipomenon 7.14. Jsi jedním z jeho lidí? Cítíš opravdu hluboké vnitřní probuzení, o kterém jsem tu mluvil? Cítíš obnovující se hlad po spravedlnosti? Unavil ses a jsi rozmrzelý z prázdnoty a pošetilosti světa? Cítíš blízkost jeho návratu? Volá tě náš požehnaný Pán zpět do modlitebního pokojíku, zpět k životu podrobení se a čistoty? Připrav se, svatý. Zatímco se liberální církev stává lhostejnou a více bezbožnou, zatímco vlažní kazatelé pokračují v nabízení falešné naděje, zatímco se tento starý svět začíná rozpadat, zatímco je všude kolem zločin, násilí, nezaměstnanost a zlo, Duch Svatý volá, můj lidé, vyznej své hříchy, pokor se teď, čiň pokání teď, volej k Bohu teď. Boží svatí, jestliže cítíte to samé vnitřní podněcování, požádejte Boha, ať způsobí, že si budete ošklivit hřích, světáctví
a materialismus. Modlete se za nový hlad a žízeň po boží plnosti. Vraťte se do skryté modlitební komůrky. Nepromeškejte toto další velké hnutí božího ducha v zemi. Všechno, čím je možné otřást, bude otřeseno. Hudba, morálka, rodiny, církve, semináře, univerzity a dokonce i vláda. Ještě já jednou pohnu netoliko zemí, ale i nebem, aby zůstávaly ty věci, jenž jsou nepohnutelné. Židům 12:27. Vezmi si toto poselství s sebou na své tiché modlitební místo. Čti ho vážně, s modlitbou a dovol Duchu Svatému, aby tě obměkčil a zlomil a pomazal tě čerstvým olejem. Svatý, svatý je náš Bůh. Pokoje následujte se všemi a svatosti, bez níž žádný neuzří Pána. Židům 12:14.

Poslouchali jste kázání Davida Wilkersona. Budeme rádi, když nám napíšete vaše osobní svědectví nebo zkušenost s Pánem Ježíšem. Psát nám můžete na e-mail redakcia@radiopokoj.sk. Těšíme se na další střetnutí s vámi při poslechu Rádia Pokoj.

Když Ježíš svým učedníkům umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.

Dobrý den, jsem moc ráda, že tady dneska můžu stát a chtěla bych sem vám teda říct můj příběh, to, jak Bůh zachránil můj život. Asi by sem, teda jmenuji se Lada, je mi 32 let a vlastně před 2,5 rokem jsem dokončila program v Teen Challenge. Tak já pocházím z Mostu a narodila jsem se vlastně do takové rodiny, kde můj tatínek vlastně byl taky závislý na drogách a živil se trestnou činností, takže vlastně mě, když byly 3 měsíce, tak tátu zavřeli na 5 let, tak já jsem zůstala sama s mamkou a pro moji mamku to bylo takový těžký, protože to prostě najednou zjistila, že si vzala někoho, kdo vlastně žije tak, jak žije a měla s ním dítě, takže a pracovala na směny na dráze, takže jsem často byla i sama doma nebo u babičky, ale nemám nějaký jako hrozný vzpomínky na to dětství, ale vlastně, když se táto vrátil z vězení, tak on, vlastně už jsme spolu nikdy nenašli ten vztah, jo, on prostě mě neměl rád a říkal mi to a dával mi to vlastně tak najevo, začal mlátit vlastně mě i mámu a já jsem, když jsem vlastně začala chodit do školy na tu základní školu, tak jsem kolikrát prostě táta přišel ve 3 ráno domů a rozbil celý byt a zbil mámu a já jsem musela jít ráno do školy a teď jsem nebyla připravená do té školy, takže jsem měla strach, co se bude dít. Pak jsem zase měla strach, co se bude dít, až přijdu domů, protože jsem nebyla připravená. Takže jsem měla prostě špatné známky a různý poznámky a vlastně ten můj život toho dítěte, já jsem prostě nechtěla žít, jo. Já jsem si říkala, co je ten důvod, proč žiju. Viděla jsem ty děti okolo sebe, jak měly třeba šťastné rodiny, jak jezdili na víkendy s rodičema na chalupy. A já jsem to neměla, nechápala jsem, proč to tak je. A když mi bylo asi 11 let, tak ve škole, protože si ty učitelky všimly, že mám problémy, tak mě začaly posílat na různý psychologický, psychiatrický vyšetření a ve mně začala růst taková vzpoura. Já jsem prostě, jsem si říkala, to přece není, takhle mi nemůžete pomoct tím, že mě zavřeli do nějaký ordinace prostě s nějakým doktorem, kterýho jsem vůbec neznala. A když mi bylo asi 12 let a já jsem začala jen tak nějak přemýšlet, začala jsem mít takový ten svůj rozum, tak vlastně tak jsem se chytla takový party a vlastně jsem si ve 12 letech poprvé vzala drogy a potom už jsem ty drogy prostě začala brát, ani jsem nad tím, já bych jsem řekla, že jsem neměla takový ten pud sebezáchovy, jo, že jsem měla takový sebedestruktivní sklony a vlastně jsem začala sem číchat toulen a když jsem byla v 9. třídě, tak jsem dostala toxickou psychózu a musela jsem vlastně tu 9. třídu dokončit na psychiatrii. Ale měla jsem takovou naději, že se zapojím do toho normálního života. Prostě jsem tam byla 5 roku a nějak mi to pomohlo. A měla jsem takový sny, že nastoupím na střední školu, že půjdu na učňák, tak jsem si to idealizovala, jo? Že to všecko bude dobrý. Jenže vlastně jsem se vrátila do prostředí, kdy moje mamka měla problémy s alkoholem a jsem neměla takovýto zázemí vlastně a o prázdninách jsem poprvé zkusila heroin a už prostě jsem pak zkusila nastoupit na učňák, ale už se mi nepodařilo se zapojit do té normální společnosti. Začala jsem prostě dělat takové věci, jako že jsem začala krást a podvádět a začala jsem prostě cestovat různě po léčebnách, diagnostických ústavech. Takhle jsem vlastně žila, že už jsem byla úplně na okraji společnosti a spíš jsem se pohybovala v noci venku a když to bylo takhle přes den, tak mě všude vyháněli a už mě nechtěli vzít ani nikde na psychiatrii, protože jsem tam byla vždycky několikrát. A já jsem opravdu tak viděla, že už není nikdo, kdo by mi mohl pomoct. A jak vidíte i ty lidi, jak tam stojí vlastně, tak já nevím, jestli tam hlásili v tom rozhlase, že určitě možná něco říkali, ale nikdo vlastně si mě nevšimnul, až někdo na poslední chvíli. A potom tam vlastně takhle přijel ten vlak. A já jsem to úplně zázrakem přežila, vlastně se mi vůbec nic nestalo. A vlastně tohle video bylo natočené rok předtím, než jsem nastoupila do programu Teen Challenge. Já jsem vlastně
když mě takhle vytáhli, tak já jsem neměla kam jít, jo, já jsem si to ani neuvědomovala vlastně, co se stalo, ale když jsem byla v téhle beznaději, tak jsem potkávala křesťany, který vlastně mi říkali o Teen Challenge a říkali mi o Bohu, o tom, že mám naději a já, protože už jsem neměla ke komu se obrátit, tak jsem jim začala důvěřovat. Já jsem si říkala, ty jediný lidi tady jsou, protože všichni ostatní mě opustili a začala jsem vážně uvažovat o středisku Teen Challenge a vlastně oni, jak se za mě začali modlit a začali mi číst Boží slovo, tak já jsem najednou, mi to tak začalo do sebe zapadat a já jsem si uvědomovala, že jakože to je pro mě životně důležitý, zjistit, jestli mi Bůh může pomoct. A když jsem se jednou dostala, byl takovej den, kdy mě zase sebrali policajti na ulici, odvezli mě do nemocnice, z té nemocnice mě vyhodili, protože prostě mě znali tam, tak já jsem tak stála před tou nemocnicí a opravdu jsem se začala modlit, začala jsem volat k Bohu a říkala jsem, jestli můžeš něco udělat, tak to musíš udělat teď, protože já, jestli si znova vemu drogy, já už se nevrátím zpátky. A najednou jsem prostě si vzpomněla, že ten den je ta pojízdná kavárna Teen Challenge v Mostě a tak Bůh mi opravdu dal nadpřirozenou sílu projít tím městem, protože jsem měla různý myšlenky, že budu mít absťáky, že můžu ještě tam sít pro drogy. A přišla jsem tam a když jsem tam vkročila, tak jsem věděla, že jsem udělala to nejlepší rozhodnutí. Jo, měla jsem všechny různý pocity, ale věděla jsem, že to je dobře. A tak mě vlastně přijali, i když jsem neměla doklady vůbec nic. Odvezli mě do toho střediska a když vlastně se otevřelo to středisko, otevřela ta pracovnice, tak já jsem si říkala, to je jenom snad anděl. Jo, jsem najednou viděla úplně to přijetí a tu lásku od těch lidí a to bylo silnější než cokoliv předtím, co jsem kdy poznala. Jo, že to nebylo takový, jako když mě přivezli někde do nemocnice a tam mi prohledali věci a jenom mě položit do postele, já jsem viděla to vroucí srdce těch lidí A tak jsem začala uvažovat o té změně, když to bylo těžké, já jsem měla abstinenční příznaky, protože jsem brala ty opiaty, tak jsem utíkala tam do vesnice, jo, a oni se mnou tam mluvili a pak mě museli odvízt do Bohnic na detox, kde jsem byla asi měsíc, ale už v těch Bohnicích začal můj vztah s Bohem, já jsem prostě slyšela v těch Poštovicích evangelium, slyšela jsem o Ježíši, že prostě odpouštěl hříchy a že lidi, kteří k němu přišli, že se změnil jejich život. A tak jsem tomu chtěla začít věřit a začala jsem ho prosit, aby mi dal sílu vždycky tím dnem projít, protože jsem měla bolesti, nemohla jsem spát. A s tím challenge za mnou vlastně jezdili a já jsem se rozhodla, že nastoupím do toho střediska. Už tam se stala ta změna. Moje mamka, když za mnou přijela na návštěvu, tak říká, to nejsi ty, to je někdo jiný. A vlastně tak, že jsem nastoupila a začala jsem pracovat na tom svým charakteru. Já jsem vůbec neuměla pracovat, vůbec jako nějaká poslušnost vedoucím, to jsem nechápala, co je. Ale začala jsem se to učit a vlastně jsem dokončila ten program, začala jsem studovat, vlastně teďka s druhým rokem studuju zdravotní školu. Taky mám dceru, která se mi narodila vlastně, když mi bylo 24 let a pak jsem ji opustila kvůli závislosti a tak teďka navazuju s ní ten vztah a můj život se úplně naprosto změnil. Jo, já jsem opravdu byla přes 15 let v závislosti a nebyl, kdo by mi pomohl. A tím, že jsem přišla do Teen Challenge a mohla se naučit žít podle Božího slova a mohla vidět ty lidi okolo sebe, tak můj život se naprosto změnil.

Kto se asi komu stratil? 2. Samuelova, 21. verš. Za dnů Davidových byl hlad, po 3 roky za sebou. David tedy vyhledal Hospodinovu tvář. A Hospodin řekl. Davidovi nestačila plochá doba bez válek, Amnonův pád do krvesmilstva, vzpoura jeho dětí, kdy v podstatě nevládl a neučinil žádná opatření a vládl-li tak špatně a jen v tom, v čem musel. A pak následovala občanská válka za Abšalomova povstání. Ale ani to nepřimělo Davida hledat Boha jako na začátku. Až hlad národa a těžké okolnosti. Vlastně od toho pádu s Batšebou v 11. kapitole se to táhne 10 kapitol. A usvědčení prorokem Nátanem ve 12. kapitole, po kterém následovalo pokání. A taky z té doby pochází Žalm 32 a 51. Tam se stalo něco velmi závažného. David se sice obnovil, vrátil se do úřadu, dal do pořádku všechny svoje hříchy před národem, ale něco podstatného ztratil. Ten pravidelný život s Hospodinem, kdy se ve dne v noci v něm modlil jeho duch s Božím duchem a kudy chodil, tudy byl vedený a zpíval a měl to, čemu se říká Pánova tvář. Úřad a dary Davidovi zůstaly, ale od 11. kapitoly se vlastně táhne ten problém jeho hříchu, který měl nedozírné následky. Nikdo to neviděl, že David nemá celé srdce v tom následování Boha. Navenek se to přeci opravilo. Ale realita prozradila. Davidovi došlo, že Hospodin ho hledá, když on nehledá jeho, a že k němu Hospodin nebude chodit na návštěvy ke trůnu královskému, že on, velký král Izraele, se bude muset laskavě zvednout a hledat toho Hospodina na trůnu. A mezi tím plochým obdobím plynula léta. Ve 12. kapitole se narodí Šalamoun a ten už nevidí svého otce pravidelně hledat Boha. A vidí ho dělat jenom to, co se musí. A Šalamoun pak taky roste v moudrosti a dostane darů, že jich má tolik, že je sotva unese a Hospodin neželí svých darů, on je ponechá. Ale má to jednu vadu. Nenaučí se pravidelně hledat Hospodina. A jedna velká modlitba při posvěcení chrámu to nezachránila. A Šalamoun žije z té moudrosti, z darů, ale postupně se ten život vzdaluje Hospodinu a žije od pasu dolů pro svoje princezny a ženiny, neodolá pokušení všechno moci, když mu Bůh dopřeje světské moci. Jedno tomu ale chybí. Neumí vyhledat Hospodinovu tvář a dostat se k tomu, co bude on, velký Bůh, hovořit na všechny ty podivné kroky. To není legrace, když jeden vypadne z toho pravidelného obecenství s Bohem a občasné opravy z Boží milosti a požehnaná vnější služba to nezachrání. Těžko se to vrací zpět, kde to bylo. Časem se to projeví, že ti Pán už nemůže říct, co si o tobě myslí, co máš změnit, co opustit, co podržet a v čem se vrátit, co pevně uchopit, kam jít a kam nejít. A to se nedozvíš ani z darů ducha,
když chybí ta elementární blízkost a přímost Pánovy tváře, kde jsi takzvaně na čistém s Bohem a duch pravdy to nějak podepisuje v tobě. Začneš se pak modlit na veřejnosti a slova a rétorika se až tak nezměnila, ale ta pravost se cítí. Ty se o ní můžeš opřít a ostatní nemusí pochybovat o pravosti tvého citového rozpoložení při modlitbě, kterým se nic nenahrazuje. Často se totiž to modlitební vákuum nahrazuje větším a efektnějším prožitím a i to se dá nějak vyčíst, že onen dotyčný už dlouho s Bohem osobně nemluvil, jeho duch je slabý a city o to silnější a neadekvátně nahrazují tu slabou boží přítomnost. To má svoje rizika. Přenesení duchovního života do oblasti citů vede k rozkolísanému životu, k jedné nestálosti. A to není moc dobré, když se jednou pláče a pak zase hněvá, pak zase skáče. Jednou se křičí v zoufalství směrem k Bohu, jednou oslavně a následně v převaze směrem k manželce, jak na psa. Když se vyřizují emocionálně účty s lidmi a zatím jsou velké slzy pokání a slabé omluvy a žádná změna, pak se toho lidé začnou bát a visí nad tím otazník, co je to za podivnou změsici kalné vody, kterou by měli vypít, když se jim to podává v rámci duchovní služby. A řekni mi, kdy není čas se zastavit a neřídit se životem a službou a okolnostmi jako mezinárodní rychlík a vyhledat Pánovou tvář, aby on něco řekl, z čeho se pak žije a co zůstane jako trvalá změna někde v hloubce srdce a osobnosti a duchu člověka, odkud potom převládne duch Boží ve mně postupně ducha, duši i tělo.

0: stane se v posledních dnech, praví Bůh. Sešlu svého ducha na všechny lidi. Synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.
1: To byl slavný den k Jordánu za Janem, Ježíš, když přišel, aby byl pokřtěn duchem.

Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí. Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých, všechny tvé příboje, tvá vlnobytí se přezem nevalí. Kéž v noci Hospodin přikáže milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou. Modlím se k Bohu života mého, promlouvám k Bohu své skále. Proč na mě zapomínáš? Proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? Sešli své světlo a svoji věrnost. Ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému. A já tam přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti. A hrou na citaru ti budu zdávat chválu. Bože, můj Bože,

Jak jednat s těmi, kdo ti ublížili? Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. 1. Mojžíšova 50:20. Když bylo Josefovi 17 let, bratři ho prodali do otroctví. Ve 30. ho faraon ustanovil vládcem Egypta. Během těch 13 let Josef kvůli svým bratrům hodně vytrpěl. Teď držel ve svých rukou jejich život a smrt. Přesto se rozhodl jim nejenom odpustit, ale dokonce je zachránit před hladomorem. Je to jeden z největších příkladů odpuštění v dějinách lidstva. Když před ním bratři stáli a třásli se strachy, Josef řekl: Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy, postarám se o vás i o vaše děti. Tak je těšil a promlouval jim k srdci. 1. Mojžíš 50:20-21. Všimni si čtyř věcí. Za prvé, jen Bůh vidí do srdcí lidí, proto pouze On má právo je soudit. Za druhé, až budeš zralejší, uvědomíš si, že určité situace, které si prožil, měl Bůh dokonale pod kontrolou. Uvidíš v nich spíše to dobré než zlé. Za třetí, protože jsi duchovně vyrostl, uznáš, že i druzí jsou schopni růst a měnit se. Za čtvrté, díky Boží laskavosti a požehnání, které přijímáš, budeš schopen jednat se svým viníkem nejen laskavě, ale dokonce velkoryse. Ježíš řekl: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají. Čiňte dobře těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují. Matouš 5:44. Jsi ochotný to dělat? Jsi ochotný se alespoň modlit? Pane, učiň mne ochotným.

Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.

chýbam, pane môj, ty si na trúnu. Píseň vděčnosti ti zpívám, pane môj,

děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. Poté jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němu jste také byli povoláni v jednom těle, a buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. A všechno, cokoliv děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujte skrze něj Bohu,

a ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.